zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek, chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků,

vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva,

0: kéž mi praskne kýl, kéž sletí do moře.
1: Hudba hory přenáší.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Směj se, směj, tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslov.

pojďme si lhát. Pojďme tak tně mlčet o tom, co nás tíží, pojďme si lhát. Malé nepravdy ty přeci neublíží, pojďme si lhát. A tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami, pojďme si lhát. To jsme se naučili od táty a mámy, lhát. Že i přesto přes

pytle svůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí Niagara.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, vodu kvasu v okolí.

rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Tuhle tu vzpomínku za těch pár let se změnilo všechno, kde kdo zestárnul. V rádiu hrajou jen techno, fotky z minulých let nemají kas tam, kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: neslyší.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Je krátce po 16:00.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Velký dům na ulici, Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu. Nájemníci, každý chce výš a nikdo nechce dolů. Prý nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost. Kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace na Pavlači, že tam ten blbě hraje, ale někdo za ním stojí. Jiný zase, že mu stačí žít si v suterénu, prý má cenu svoji. Jenže až nahoře bydlet, tak to je terno a ten výhled, nejkrásnější výhled do kraje. No a pak ta společnost známých televizních lidí a peněz dost, kdo se tam dostane, jen ten si zahraje.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy, žiju v míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost

cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení, je vždy tam, kde mě není. Stojím

sam si zasloužil ten pád. Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů svléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám volným pádem s tím, že špatně nedopadnem.

pořád bojí, s kým se jejich cesty spojí. A já jim nevěřím, protože vím,

Tenhle krumpáč měl John Henry, přesekne pouta, než bys řekl švec.

0: tam, než bys řekl šic.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde té voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Píví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Píví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

teď je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

nic. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledám

slov, ohnutá záda, jak léta jdou, bloudím sám, jak měsíc nad řekou.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Na obvodním oddělení

podat musel vysvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři bývá recidíva, pohuda. Samozřejmě, že tím pádem

v kopce půl. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílem se mě mají.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svojí tvář, ať uvidíš,

zmizel s ním. O kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

0: všech sil na pořád. Budu, jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat, uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco má na pořád, na pořád, na pořád.
1: Umíš, tolikrát si člověkem.

nepoznanou. Chodíš a všímáš si výrazných krás, co nádherou vyrazí dech.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Tím rozespátým marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení.

0: Jaro.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Když je smutný keramik, to je jiná píseň. Ten si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z Umprumu, jsou jich čtyři.

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

bělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

chvíli počkalo, jo, to by pěkný bylo, ale ty se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Hello, chlapci stát. Jeden.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude

Den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

A já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech a ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští, teda

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocím.

zajatů, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem, však sny nestárnou, tak dí.

tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalume, tak díky mistře Buriáne,

Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na stařičkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queenie.

nás neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

jsem dokouřil poslední mariánku a slavný vyždímal ten zbývající lok. A oknem do noci, co měla na kahánku,

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tamto si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Poslední cigáro si dám a beru dráhu na sever.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dovolej mi, pane generále, abych je úctivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí,

Dar když mě 5 minut nevidí, hned to pozoruj ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše sice přijeď o víkendu,

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, dva chci zet za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal.

0: co když svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

hledal čas, jak zatoulaný pes, v čí hlavě bys měl doznívat, nacházel jen hněv a hůl.

kopcích Byranci zvlnili nebe.

a v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél...

z důvodů prostých, právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu

Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou mneš. Dva nosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlý, a zlý, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí se.

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

teď je všechno tam jenom. Velké vozy písku,

dobrý svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej,

vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrom a já zíral do rozbouřené řeky. Jak kalné vlny odnáší větve, stromy,

jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejně.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

0: Tak jeden aspoň vidí, jak bezvadná je noc. A tento spánek šidí, ten, že je hloupej moc. Tak aby se mi zdálo, musí mě ptačí zpěv rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný, anděli, už se zjev. A už se spánek blíží a očička mi blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i kles.
1: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal.

ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit.

na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

ty, že dám ti první pusu. Zase stojím u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab,

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem

když jsem řekl ahoj, možná za měsíc. Myslela jsi, že se brzo vrátím zpátky a naše pokoje se spojí v jeden byt.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

skrývat není na co čekat a není ani kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí, i když nic nevidíš.

stačí jen proletět klíčovou dírkou a škrtnout v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře, na stropě začnou souhvězdí hořet.

splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu věcí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastalo.

a kde si ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště.

Zabloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije. Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snovům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek.

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

Když můj děda přišel do let, snídal opiát. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: jen malicherná.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

clarity.

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

40 let dožíval. Pátej vyprávěl důvěrné zážitky, šestej ovdověl, když rozdal vizitky. Sedmej utekl z Miami Beach, láhev byla mu houslovej klíč.

Bafala a nebe bylo modrý jako bos. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára,

Na kraji propasti se přítel náhle zasní. Já se koukám, jak mu palce lezou spod. Pak začal zpívat, škoda, že ten přelud krásný. Já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou zemi.

z kouta vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte.

asi moc věříš. Už teď lituju, že jsem tě tu potkal. Já vím, co po mně chceš, zvyklá, že všechno dostaneš, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za vnady. Počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej.

Děvče, ty jen o sobě mluvíš, o druhý se ti zajímat moc nechce. Zrtu jde ti jen jet, přesto zlíbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za nady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázníš, věř ale, že vydržím to nejdýl. Ještě chvíli se snaž a pak mě kloži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned mě zhodíš do propasti na dno a pak se klidně zkouš do dvou deka, po mně zběrem a safe flag, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady, počkej, kam jdeš, tak počkej.

Já budu stát tu třeba stovky let, ať víš, jak mám tě rád. Já vím, že na mě už asi nemyslíš,

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

zaveři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

chodí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci.

Zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude ti šeptat.

verbují se bratci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se bratci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, právě renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, právě renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky.

vlastně na holí tělo jen svetr a říct měsíc krajinku nasvítil krásně a voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad.

tak se usměj až někdy, až pak. Vlak houká jak smutná sova a voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad a

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně. Žíravý jako louh, hebký jak plyš, uvidíš.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

Mířit se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

opakuje. A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo, a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků, a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černý klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

věc, až dočista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech

přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostře do mých strání, až mi markétka dá pus.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte Tóra?

Folk. Hlava nad vodou.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku.

sousedka s kufrem jde k autu. Já nedoufám v rozuzlení. Prsty mi vězí v nedělním blackoutu. Díváš se

len zprávy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova,

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřel.

prezentuje, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nehet se vejde, si moje hloupé kotě, já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvoje nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic.

strhaných strun. Záchranný člun, co veze přes řečiště našich pár tun. Až začne run, vytáhnu peněženku, ze 100 korun nadělám vlaštovky pro svou Lenku. Já jsem tvůj trůn, jsem tvoje líky spůl. Já jsem tvůj věr.

dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj Vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už bubláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Tak ještě mi nalej, snad mi i zbyly nějaký zásady. Hlavně mi nesmí dojít nápady, musím mít s kým se o ně pohádat.

nadání, přijdeš kdykoliv chceš. Nastražíš past, já vidím tvou slast, na malé kousky mě rveš. Venku se smráká, máš podobu draka a dívá se jedna z tvých hlav. Ten pohled pálí, má chuť ciankály a radost ze špatných zpráv. Tvůj pohled chtivý a charakter křivý mi říká, jak mě máš rád.

Tobě se líbí bíčko do rybí a pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si vzít. Hraješ na všechny strany, můj dobrý známý, a každý ti zapravdu dá. Sčítáš mé dny, jak jsi průhledný.

dusí nás křivda a zbídy náš strach. Tak šup dolů padejčeku, kde není slunce líc, v kopce kopej najdeš tam olivru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý, předáci za lordem Robencem šli, makáme dřeme

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být rá jako ty. Na stolku obligátně zapálená svíčka. A ještě nenamíchám ani první drink. A už tak samozřejmě vyloupneš sestrička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu. A holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu. A holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každej zůstal panic, a holky, s kterýma to každej odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí být.

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu, brala mě od spodu.

mě za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

kdo kleje a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a mezi

odešlo někam do Říma a psal se týden minus první. Maria matka usíná a bylo jaro, svátky byly v tom městě poblíž jezera. Beránky dávno vykoupili

0: pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine,
0: tvé vlasy mají barvu šedou.
1: Přikryje rouškou před synem,
0: i nejlepší chlap hostí hada,
1: s nevinou vždycky chodí hřích.
0: Bankovních domech dnes

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

padá za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě Pán Bůh měl rád.

Dala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

a místo počtů prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Byli jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví.

vnímám hořkou příchuť téhle změny. Není to náhodou, spíš smutnou hrou, že tu nejsi. V noci se

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke 2 metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. V báru padne jeho jméno, barman shaker rychlej střese.

ležím ti u nohou, buď mojí otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic, já starý Don Juan i neskušenej panic.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím.

švartlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu. Deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky luceren metají kozelce. A stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá sněhurku. Vrátí se z ohýbá protučné spropitné.

dětí letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a jako kámen táhla nás dolů někam do hlubin. A smůla jako pán na koni vraném šla všude s námi, tak jako stín. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už slezu z pece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

všude, kam člověk šlápne, rostla tráva, snad jenom plevel a nebo blín. A místo pozdravu nám řekli mor na vás, táhněte ji nám nejlíp do bažin. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už slezu z pece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

jarní den svěží vzduch zavál, zatuchlé kouty rázem vyčistil. A líný potok byl hned bystřina dravá, já v každém oudu měl spoustu sil. Tak pem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se zuspec, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Tak říkám, brachu, vstaň, pár prásek a šedin. To není důvod, všechno už vzdát. Kvete horská stráň mé housle už vidí, pro kterou krásku budou večer hrát. Já vzal kladivo a dal první ránu, já rozbil tu teď, která přede mnou je. Už jsem dole z pece a mám spoustu plánů, teď ukážu světu, o co opravdu jde.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Po kolenou jít

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů, rozpraskaný ruce.

vlaky básníků, vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jede v 5:36.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin, za okny bez záclony, nezakrytá noc, zatímco jiným končí.

Aby čas snad je paměť uschová, dnešek už nedožene, chvíle klidu sluní mechu, svět se hemží v hodu kvasu, v okolí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností vedou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

ticho do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

měníme místo držící jako ohlávku. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vždyť vodní dělo pálí jen pár

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

0: krátce po jedné hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní,

bádal děti k rozumu, z prospěchu podlý. Žil pěkně vprostřed ohrady a zdobil okna

každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlemíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě.

dneska jsem sledoval myšičky, běhali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje, je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý sklen.

soupeřem se jednou slíh, kulatej, fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za keřem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zesvlíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny.

sudičku u kolébky, hoj hoj stáli my. Podle tvaru mojí lebky hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blblete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

trčí do ran. Příslušnost uctěných osob, různá a neznámá. Unseren Helden a sláva dukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý den.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se